Náš symfonický rozhlasový orchester zahral pod taktovkou Petra Ferranca Polonézu Fantáziu Bartolomea Urbanca. Nasleduje prelúdium Gizmol opus 32 číslo 12 Sergeja Rachmaninova. Interpretuje David Helfgott.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Ondreja Lenárda Jarné hlasy, 410. opus Johana Strausa mladšieho. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko, pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček.

0: Danuba Bratislava, accent circonflex, niveau stable.
1: Názov ďalšieho príspevku konferencie Prorežimový a protirežimový humor 1939 až 1989 je aj jedna mucha, ktorá spadne do dobrej hovädzej polievky, znehodnotí celý jej obsah. Príspevok bol venovaný autorovi legendárnej knižky Tisíc a jeden vtip, ktorá bola v rokoch normalizácie zakázaná. Znalcovi humoru a kabaretu Jánovi Ladislavovi Kalinovi a jeho manželke Agneši. Autorom je historik z Ústavu pamäti národa Jozef Hala. Myslíte si, že je smiech účinnou zbraňou slabých?
2: Já si myslím, že smích je účinnou zbraní nejen lidí slabých, kterým se třeba děje nějaké příkoří, ale i lidí inteligentních, protože oni se nebrání ručně nebo jinou agresí, ale snaží se prostě s tou situací, do které se dostanou, vyrovnat po svém, a humor je často věc, která jim tomu pomáhá.
1: Vy ste na konferencii hovorili o príbehu, ktorý je tristný, o príbehu manželov, ktorým prišiel smiech draho.
2: Ano, mluvil jsem o manželech Kalinových. Ján Ladislav Kalina byl známý humorista, pedagog, spisovatel, a jeho manželka Agneša byla velice známou novinářkou a překladatelkou. Oba byli známí i z prostředí bratislavského intelektuálního života. Pro ně ta počínající normalizace měla neblahé důsledky. V případě Agneši zanikl kulturní život. Ona pak publikovala zejména ve filmových a televizních novinách, které vydával filmový a televizní svaz FITES. Ten byl také zakázán v roce 1969-70, takže ona vlastně přišla o jakoukoliv možnost veřejně publikovat. Ján Ladislav Kalina, tak pro toho byl rok 1970 také krizový. Zanikla Tatra Reví, byl nejprve zbaven funkce proděkana, odvolán z funkce vedoucího katedry, aby nakonec vlastně už do nového školního roku na podzim 1970 nesměl nastoupit za katedru. Následně ještě byli oba manželé vyhozeni z komunistické strany Československa, ale proč byli učeni po prověrkách, které proběhly v tom roce. Už rok, ale v té době byli oba sledováni státní bezpečností, která se jim věnovala doopravdy velice pečlivě, a to nejenže sledovala jejich činnost a jejich kontakty. V profesním životě manželů Kalinových byli cizinci ze západu, zejména novináři, umělci, ale i lidé, řekněme, z prostředí diplomacie, s kterými se i díky svým jazykovým predispozicím mohli nejen scházet, ale i plynně hovořit v jejich rodných jazycích.
1: Situace této rodiny, protože musíme ještě do rodiny Kalinovců přidat dceru Juliu, která byla v tínedžerském věku, rozhodně nebyla veselá. Akou úlohu v tomto příběhu zohrává humor?
2: Manželé Kalinovi nebyli jediní, kteří byli vyslýcháni státní bezpečnosti, ale jejich případě, podobně jako třeba v případě Pavla Lička nebo na 14 dní u Josefa Bžocha, došlo k vazbě. Manželé Kalinovi ve vazbě byli více než 30krát vyslýcháni, což je vlastně velice vysoký počet. Agneša Kalinová, tam vyšetřovatelé nakonec usoudili po dohodě s prokurátorem, že to není na nějaké obvinění, a po dvou měsících vazby byla propuštěna. Když to Ján Ladislav Kalina dál setrval, bylo na něj podáno trestní oznámení a půl roku po uvalení vazby byl koncem července 1972 odsouzen na 2 roky za pobuřování.
1: Nepochybně svoju úlohu zohrala aj kniha Tisíc a jeden vtip.
2: Tisíc a jeden vtip a ještě třeba text Trapasy s kofolou, což byla jedna z produkcí v Tatra Reví v roce 1969, nepřidali na popularitě Jána Ladislava Kaliny nejen u státní bezpečnosti. Ján Ladislav Kalina byl obviněn z toho, že v roce 1970 přeložil několik novinových článků, které vyšly v Bratislavské pravdě. Šlo o překlady z Rudého práva autora Františka Josefa Kolára, které se týkaly jeho budoucí knihy, která vznikla právě na základě této série článků, která se jmenovala Sionismus a antisemitismus. A Ladislava Jána Kalinu urazilo, že měli vlastně antisemitský podtext. Poslal je proto svému příteli Bruno Frejovi, což byl rakouský levicový novinář, který byl ale bratislavským rodákem a byl podobně jako manžele Kalinovi židovského původu. Další z věcí, která byla dána za vinu Janu Ladislavu Kalinovi, byla ta, že se pokoušel vydat nějakou jinou verzi své knihy vtipů v Belgii, která by vlastně částečně obsahovala vtipy z tehdy už zakázané publikace Tisíc a jeden vtip a byly by do ní přidány některé vtipy, které třeba neprošly cenzurou v Československu.
1: V každom prípade podľa slov dcery a manželky to bola len idea, to bol len plán.
2: On sám to nakonec nechtěl realizovat, protože vlastně v té době nebylo zvykem, aby autoři, kteří zůstali doma, vydávali v zahraničí proti vůli komunistických úřadů, obával se nějakého postižení. Třetí důvod, proč byl uvržen do vazby, byl velice zvláštní. Bylo to proto, že více než dvěma osobám pouštěl desku Karla Kryla. Stejně jako novinář Pavel Ličko, u nějž to kromě Solženici a textu, které pomohlo vydat, a kromě několika komentářů, které měl Pavel Ličko pro BBC, vyšly i nějaké texty zahraničí, které vlastně byly považovány za protisocialistické, tak Jan Ladislav Kalina si pouštěl desku Bratříčku Zavírej vrátka, která u nás v Československu legálně vyšla, když to Pavel Ličko pouštěl svým přátelům tu druhou desku, která už vyšla Karlovi Krylovi v jeho prvního roku německé emigrace. Je to legračnější o to více, že Karel Kryl navštívil Bratislavu ještě v červnu 1969, kdy zde koncertoval v rámci nesoutěžního večera 4. ročníku Bratislavské Liry. Státní bezpečnost si musela dát tu práci a texty z LP desky Karla Kryla nechala přepsat a dala je spoustu s dalšími několika desítkami textů, dohromady to bylo více než 100 stran, zanalyzovat svému znalci. Soudní znalec, kterým byl pracovník aparátu UVKSS a pozdější přední zaměstnanec Slovenského úřadu pro tisk a dohled neboli cenzury a ČTK, byl pověřen státní bezpečností, aby napsal svoji analýzu Krylových textů. A on tak učinil. Velice vtipně vyzní jeho posouzení textu Karla Kryla, kdy je anděl například propagací církve. Ty texty jsou nenávistné vůči socialismu a tehdejšímu zřízení v Československu, v čem jediné měl pravdu, protože Karel Kryl byl z rodiny, která byla velice tvrdě poznamenána. Po roce 1948 jeho tatínkovi sebrali tiskárnu a vlastně ho to zabilo. Ovšem on označil, onen soudní znalec, Krylovy texty také za antisovětské, které byly podporující účinek k pražskému jaru, podporovali vlastně toho Dubčekovo vedení Polednové a vůbec mu nepřišlo na úmysl se podívat, kde ty texty vznikly. On by totiž zjistil, že polovina textu z toho alba nevznikla v roce 1968, ale například ta píseň Anděl vznikla už v roce 1965. Další písně vznikly v roce 1966 a 1967. Takže usuzovat z toho, že jsou protiokupační, protisovětské Polednové, byl totální nesmysl. Ještě bych možná nakonec dodal, že protože humor hrál i takový nechtěný v životě manželů Kalinových velkou roli, tak Jan Ladislav Kalina neodseděl celý ten 2 roky ve vězení, byl propuštěn po necelých 13 měsících. 390 dnech přesně to bylo. A propustili ho přesně na den jeho 60. narozenin, 23. února 1973, neboť prezident Svoboda vyhlásil k 25. výročí vítězné února amnestii.
1: Na príbeh autora legendárnej knihy Tisíc a jeden vtip nadväzuje príspevok bádateľa a stredoškolského pedagóga Stanislava Kamenčíka Kreslený humor Stana Kochana ako nástroj kritiky moci. Kochan v exile spolupracoval na Kalinovej knihe Nichts zu lachen. Tento autor dokázal perom, ceruskou, jednoducho tým výtvarným prejavom zaťať do živého.
3: Narodil sa v roku 1942 v Banskej Bystrici, vyštudoval gymnázium, vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, čo mu vytvorilo taký základ pre poznanie tých spoločensko-politických vzťahov a veľmi ho zaujímala práve história, ku ktorej sa vracal, interpretoval ju svojím vlastným spôsobom, reinterpretoval ju, búral mi mýty, obnažoval tie slabosti aj našej národnej histórie. Z toho vlastne vyplynula aj tá jeho pozícia takého rebela, či už v redakcii časopisu Kultúrny život alebo Roháč.
1: Ukážky, ktoré sme videli v Bratislave na konferencii, boli veľmi trefné. Hovorili o nebezpečenstve, hovorili o invázii, hovorili o zlyhaniach.
3: To bol vlastne jeho aj zámer, nebyť ticho, keď človek potrebuje sa vyjadriť k zložitej situácii. A on to dokázal spraviť výtvarne, metaforou, ktorú vnímavý prijímateľ dokázal pochopiť. On sám vlastne bol pripravený v roku 1968, že čokoľvek sa stane, že on musí na to reagovať a reagoval teda únikom z tohto ohrozenia do slobodného priestoru západného bloku. Bolo to presne v deň invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, čiže 21. augusta 1968.
1: Jeho práca však nekončila, naopak dostala nové rozmery, geografické rozmery v každom prípade.
3: A uchytil sa v zahraničí v redakcii časopisu Pardon, satirický časopis, v tej dobe jeden z takých najfrívolnejších, ktorý komentoval politiku či už západnej Európy, ale aj východnej Európy.
1: Spolupracoval aj s takým znalcom humoru, ako bol Ján Ladislav Kalina.
3: S Jánom Ladislavom Kalinom spolupracovali, keďže aj on v tom čase bol emigrantom. Pán Kalina vydal v roku 1980 a knihu Nechcu lachen, čiže nič k smiechu, a požiadal Kochana, aby mu vlastne zilustroval vtipy, ktoré boli adresované politike východného bloku. Kochan tam uverejnil kresby, ktoré dovtedy nikdy neboli vlastne zverejnené, stali sa akýmsi symbolom toho odporu voči totalite. Tieto kresby následne potom boli zverejnené aj v treťom vydaní najslavnejšej Kalinovej knižky 1001 vtip.

Jedna zo symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetanu má názov Z českých luhú a háju. František Bartoš výstižne napísal, že je to zdravoradosná hudba.

České luhy a háje. Blížime sa k mestu Tábor, slávna husitská história, hymnický oblúk ku Táboru. Takto pomenoval František Bartoš symfonickú báseň Tábor.

koncerte hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sa blížime k záverečnej časti cyklu Má vlast Bedřicha Smetanu. Je to časť Blaník. O Blaníku František Bartoš napísal, že je to hudba sily, rozhodnosti, neústupnosti a vešteckej majestátnosti.